ten výskovcový rozum vrada a zpovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda a řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z tomboli. Ať mi nikdo nevykládá, že staré rány nebolí. Jo, jen já mám hodně rád, to ženská v letech

A vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a radši neříkám říct, něco říct.

Věty mají slova, slova mají sabiky, lži mají svou oběť, mají svý výjimky, vím, teď už to vím. A tak se spadám a klesám a vracím se nahoru, dřív jsem si myslel, že mám v tobě oporu, dřív.

0: To byla dnešní hudební mozaika s českými hity. Děkuji, že jste si na nás udělali čas. Věřím, že vám dnešní výběr známých i méně známých písní zpříjemnil večer. Pokud budete mít chuť poslouchat českou hudbu znovu, naladit si nás můžete opět ve středu 26. srpna od 8. hodiny večer tady na rádiu Burgenland. Přeji vám klidný zbytek večera, krásné letní dny a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.